Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

Počúvaš Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.